0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkej, hned to bude.

po cestičke v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal, potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc, pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží

koupelny, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Schoval se pod stůl, myš je tam. Šatně pod kabáty, myš je tam. Šup do koupelny, myš je tam. Uprostřed herny je to pořád stejný. Myš je tam.

prederie až von na čerstvé povetrie. Zbehla sa k domu lesná zver, otisli konár spred od vier.

0: Vážení hlbokomorskí poslucháči, pred spaním si určite poriadne umýte zuby, aby vám ich nemusel opravovať krab pustovník. Ak by vám predsa len nejaký zub vypadol, rada vám nejaké náhradné daruje autorka Monika Kompaníková. Má ich od ryby Bibi. Nejaké navyše majú aj redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.
1: Plavím sa mačkou, plavím sa po mori, plavím sa sama, veď som námorník. Plavím sa loďkou, plavím sa na rovník, kamošku rybku, klebíkom na krv.

gram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praoť

0: Cider.
1: Rozumiem. Veď je to pesnička.
2: No.
1: A ste v nej všetci siedmi. Siedmi trpaslúšikovia. Tak si ju konečne zaspievajte celú. Ja vám k tomu zahrám tuto na gitare. Vysí vám tu na stene.
3: Aká gitara? To je preca rajnica na vyprážanie hudby. Pesnička.
1: Vy ste ale čudní. Hovoríte o hudbe, ako by to bolo vaše jedno.

0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkaj, hneď to bude.

0: mamičky.
1: Že tu s Modrou urobme a budeme opäť v tme.
0: Čo to bolo? Hej, sestričky, farbičky, kde ste? Kde ste? Ozvite sa. Farbičky. Ako je tu odrazu smutno. Hej. Hej, farbičky. Farbičky, ozvite sa. Farbičky, kde ste? Farbičky.

prederie až von na čerstvé povetrie. Zbehla sa k domu lesná zver, otisli konár spred od dvier.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praotec.

kilogram. Robinson je strýko malej Alice, čo už pomýlila múdrych tisíce. Robinson je praote.

0: Tak, už je tam. A je zahrabaný. Kdy mi začne rást?
1: Počkej, hned to bude.

Farbičky. Ako je tu odrazu smutno. Hej. Hej, farbičky. Farbičky, ozvite sa. Farbičky, kde ste? Farbičky.

0: 20 tónů stupnice.
1: Do re mi fa sole.
0: Co, fa sole?
2: A máme tu inzerát. Edvard Hall, bytem New York, vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a 6 konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...
3: Vezmi kilo můky, vajci a soj.
4: Na co kilo, bude dost aj pol.
3: Připrav maslo, smotanu a med.
4: Med

0: Drevaros, kurpec a peč.
1: Kašlem na to, radšej idem preč.
2: Naša torta bude príjma vec.

objednal pro něho krásný voz, který riadila osa. Oproti šel starý pštros a hryzol do kokosa, odvězli by s těma pán los.